0: Čenca je potek in ceča oktobra, džen jednoty nemskeje, niko troškuli je tuton džen pred 60 letami sobu doživiu druze nemža so hižo na to dopomnič, že kiš bych odede snanošče přemode, abo scuva hiš nic na svieče. Matejo, doboranje, vítaj.
1: Ja, napríklad, doboranje. A je čera, poladame najprve raz na to, respektivně Jensa, poladáme na čerauši piat, to je sakský minister za bobsvět a ratostvo Georg Ludwig van Breitenbuch, vůbne v okres Elen Jenšec opytal a s ľudžimi tak jmenované krajny rozmluvě o šelakých témach porečal, po viacorých stáciách serbské končině, přeprosy na rozmluvu do nukničanské baraky, čiž by Bettina Wenderotová za nás podla a ona nám o tom rozpravia. Klement Schmidt je so s tému zabíral, kotre možnosť, že Jensi Žižin dávaja staré fóta restaurovač. Ich je tujšto, to môžu vám hižo riec. A kajž so runi, že prajva Blanka je Jensa, šako sviate džin, čeho dla, votem vám Jensa rano dundak poveda, předuším džisčom, kot cíš, teda ište nebyť na sviče, ale konci dženia so přivšim športuje, tak tež Jensa, že što kak, zoniče od Jana Reoria za 10 minčinu.
0: A co wie so paladame tež na vietro po sledovacej štučce 7 po 6. Dobranie, vítajte.

Z počátk novembra leta 1961 je so svojba Kraužic z Židova tu v Budešine na puč podala, a to z jednej z prvních videokamerů, když ľudia tedy takhle mějachu, ze Židova přes Graubalsku hore do města, přes bohatu Lausku do staroměsta a šitko jsou ze svoje kameru zapopadnili, šitko dokumentované, z dženznějšího vida nemožeš si tole hižo predstajč. A tuž vobladajče si dokumentáciu namakače tutu ve internetče. A to nie je jenička, tež po takým zapodáče Budešin staré miesto 1990 abo 1991, potom so najšelakorýše dokumentácie jevia.

Dženca je svobodný džin a to vodmeja so dojšto podavku. Kajž še hižo palana zonili domkovanka bude dženca čornem koncu a z dobom zahaja so krabatuje dne abo krabatuje tydžin. A v tem zvisku viacere svedženje a hinajše podavky. Ve jitku je dženca dvoru svedžin a volnočasný turnir. V nemských Bázlicach je rybarský svedžin při Vulkým hače, na vínu a spivný svedžin z Čedobiskec přeprošený a na vínu a rytčovský svedžin na Jakubec tverži z Nové Mordkové. Do Kulova, tam vodmije so peča pečesaty jechanský a skakanský turnier. Čenca večer šestřiš, Wot mi je so nazemski koncert s korom Budušin na čest Jurija Pilka a to v cirkvi Hodžiju. Do smečkec, tam započne hižo so dženca popodnju cioch, džin votorjenih rotu, to rika vonjove vobore, přeproša na tutun svedžin. A nimo toho môžete si obľadať program Vúžičanskej rapsodie s veselom a živý zromadnosťu a to pak dženca večo na posiedomých budickým serbským ľudovým ansamblu pak jutce popodňu v štyrioch na samsnym miestne. Šešožin ciaštocie a tole Julie Ingrid Rákec pokažaca z Česka bola Vojerec.

skupina Vusmuš, to by krotko do sedmich. A nako smeče se potom posedmich, mez druhým takle veselič.

0: Jan Reda, wasom po napo wasmich, ja. Předvečo dženstnýšeho dňa jednoty Nimskeje je sakský minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch vúžiu, so by vôľbne vokres Elin Jenšec vopytal a s ľudžimi v tak menovanej krajnej rozmovie vo šelakých témach porečal. Potom so by Rúč z Urabie v Rejnce a pohovanského pčuária v Jedlice vopytal, založí do Nuknice a tam džeše na vopyt na smolit statok a potom na rozmovu do baraky, džeš by Bettina Wenderotova za nás podla.
1: Z dubkom na pôvosmich so zaposvanča strony CDU sakským krajným sejmie Elin Jenšec pozbienu, so by dvúrečne nimale posta hosči vítala, kýž byšu si večer za rozmovu s ministrom rezervovali. Mez nimi převážne ratario a hajnice a s dobom ďalší zájmce. Jako so Georg Ludwig von Breitenbuch predstají, nedom všetké nejasnosti publikum je zvatkuje, kak da netkostumi von Breitenbuch z Bukovca zvisuje. Daloko přívúzne z nimi je, tak poveda. Před 200 letami so svojbne linie rozhauškuja. Jeho ratarský závod Koren Zále Supola Lipska naveduje miestom jeho manželska, z ktorých má 6 dzieci. A tak stajú zájimcu svoje prašenia muži z praxe. Zvyšší tiež ratar Marko Smoa.
2: To by ja zájmo, ale on je ratar, to je opravdu za nás ratar, to je veľký plus. On vie o čom rečí, no, ale on sa ja zájmo, to je...

0: Polícia z G.
1: V Vojorecach staj svetkaj štvrtk dopodňa okolo jednačich viacore konopjove rostliny pri garážovom komplexu pri kastanjovom puču uladavoj a policiu informovavoj. Zastanice namakachu tam dohromady 10 rostlinov, ktorýž bychu po všem zdáču přes týdženie abo samo mesace ilegálne plávané. Rostliny sú sobu zali, kriminálna služba přepytuje netko přečivo dotal neznatým zamovitým. V Budyšinie je policia štvrtk večer okolo na posedmich 15 letnú na e-skutoru pri Lessingovej zadržala. Drogový test reagovaše pozitívne na konop a kokain. Za modostnú sčiovachu voto zače kreje, rozprava starší maj a vozivinka. Do Runia Budyšinie sú neznačí mne sredu popodňu a štvrtk ránom stvarnišča pri Kota Pšalekovej niedže 200 metrov koporova kabla pokradnili. Škoda padústva leží podľa niedže 4000 euro, přidatne nasta na tvarnišču niedže 1000 euro vicnie škody. Kriminálna služba Budyšin přepytuje. A v Kotecach, Nimsce Kotec, nedaloko Vospoka, sú paduši bjorne kradnili. Mies útoru a štvrtkom ráno zúbi sa z jednoho pola niedže tona neplou družiny Laura. Závodej nasta přitom škoda niedže 1000 euro, tež tu je kriminálna služba Budyšin přepytovania převzala.

Agenza nad New jednotenimske je dojšto los, tež v dvorečnej horni Vúžice. Tak zahaja so Agenza krabatu od ne, respektivne krabatu od dđen, čornem koncu, džeš je s dobom tež dom kuanka. V jitku přeprošano dvoru svedžen a volnočasne turnir, nemske bazlice, popšeja se rybarski svedžen při vulkim hače a vesela so přes vaš vopit. Vinu a spivne svedžen je pěskecach a to džen sa večo od 6-6. A vinu a ryčorski svedžen je na Jakubec tverdži z nje mordkuje. Kuluje přeprošena 5-50 jichanský turnir. A v hodžiju Votme so dženca na zemský koncert s korom Budušin na čest Jurija Pilka a to v tamnejšej cirkvi. Smečkece přeproša dženca popodňu na džen votorených rotu abo hajvoňové vobore sú tam vo sebe tiež prašané. A Vúžičanská rapsodia pokaza svoj program z veselom a živé zromadnosťu pak dženca večo na večo, nevodeče dženca večo na posedmich, abo potom tiež júdce popodňu štyrioch, a to vôbaj razaj ve serbským ľudovom ansamblu tu ve mieste. Juhu, floppy dolls, sú zase tu, tak ríka program a rákotruž môžete si júdce večo na posmich ve kruščanskej jednoče vobladač. Hej, a poľadám hižera sile skrutka na júcišu nedželu. To je potom smečkecach zase zmie puščenie na džiom nebude odpovedne vecika več. A nimo toho zmieja tam tež svodne, samopečene, plince 8 do 8.

0: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v novinách?
1: Při tvarských dživách na vyššej šuli ve Voklecach je poušim značku komdženjo a druše drie tež budže. To rozpravuje čerovše serbske noviny. Příčina je především silný dešť v júliu, při kotrimž bupinca šule povodžena. Zvodkel voda dokvadne pokažeše, nie je ešte doskončne ujasnené. Při přepetovaniach pak zvěstčichu zoje kanál pod sydlenským pučom, ketro marodne a zdžela ta rova tam silne zatykana. Nitko prúja a džobja tunle kanál ponovič, abo hač hoči so deščová voda přišodne tež přes nekaký tamný kanál, napríklad do honieho viesného hata odvodžeč. V obie variante chceďa sreč novembra predstajíč. Přes škodu vody môvo nimo toho tepienia v obškodžené byč. Hač hoči so stará príprava dále vúživač tu kvílu prúja. Za nové tepienia pobrachuja popravom peniaze, kýba zo převozmie zaviesčania košte. Ižo netko drieličik mena znedže 5 a 30 tisac eurami přidatných koštov, kmenskej rádže jeveše so tohodla samonamiet dary z ľudnosti za pšetvoršule zbierač.

0: Nechto školi čini se takle svoje mysle předovšim tež ženca a dopomni so na čase, jako existovaše ještě NDR ze Soborske múriu a jako dojenže potom skončne k mierlivým demonstráciám a fakty zo múria ve novembru 1968 spadne. Druze nesu to sobu doživili, abo so na to hižo nedopomnia, abo so to zcova cíle zabili. Z časa zjednočenia nemského státu potekým ze z časa 1990 do dženznišeho bežachu takhle nekak 2 biliona euro do vukoda, to sú nekak 2 000 miliardov na investíciách. Aj teko sú ve vukodže, na vukodže nemské investovali z tutoho časa. Snano mili so tež či, kýž praja zobe niede šo lepe tež zase raz na tole a na druhé fakte dopomnič. Asi tole zase raz vúvedomič.
1: Što da ti cíš? Što da ti cíš?

0: Dżentzajta ka celewosy bita sobota, sztoś tez w dundaku na podżywiczych tematizuja, a z tutaj przyczyny ma nitko matycysz, krótko pojeszcze.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Sakski minister za Wobswit a ratorstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratariemi a hajnikami regiona zetkav, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmovjav. Nuchničanske paráce diskutovach u mjezurim, kak moža ratariam byrokratiske zadžovky voložič. Viace vo tým za dobru hodinu tu išče raz vyšiče. Kak moža menšinové reče tež ve vukubvanju a povanskim živenju svoje krute miestno vopkovač, a kak moli šule, předovzača a menšinové zromadženstva při tým romadže dživač, s tutými prašenjami zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojem 8-letnom skáđovanju minenych dňach belgijským Eupenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Gisvalková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic z tej serbu na seminárie zastupovavoj. V bivej vodže su čera zanirovane vobedlarske dvorniščo zase otvorili. Pomniko škitanem tvarje su netko tež mieščanska biblioteka a rumnosće za zarjadovanja. Při ušem vostanje dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažirov. 8,2 milionaj euro je přetvor vačiju. Zvjask a kraj Sakska stejong sfonga za strukturnu zmenu spichovavoj. Čornem komcu zají sa dženca na arealu krabatového myna biu domkovanki s dobom tež krabatový tydžin. Tvorstvo krabat přeprošuje hostči přichodných dňach na najšela korišče zariadovania regionie mies Vojerecami, Kamiencom a Budešinom. Usmerjene sú tute na sarbsko-nemské korenie a maja živú dvurečnosť, kultúru a zromanosť sposredkovač. V Blunju ma so rajkaniščo pistovanie v občane přetvarič a rozširič. Tomu je so gmenská rada, gmene Halštruska hola, znova uznava. Miezdurujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazenkom nastanie. Traunik, poty a voboženia so ponovia. Najpožišo klitu meji maja tvarske dživa tam zakončené byč. A hišče skrutka viedro, čenca rano pomročeno, ale bio dopodňa so svunco předrije a nam hač do večera sviči, vostanje sucho pri temperaturách hač do 22 stopňu.
1: Serbski rozvoz.
3: Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor in.

Kajo Skubica, a skupina Šumla Brum do Bichu. Hej, Runešak, Lubečiči, če zonili v Dundaku, abo vod Dundaka, če odlaje dženca teki cilje v osebite svobodne džen, a kak moli on tešišče zromadne ze svojbu takle přeživič? V vojoruskim rođe a zverencu napšikvat maja za vas dženca teki magijski program v osebe za malých kuzvorju a malé vere me z vami, a to vod dopodnja jednačich do navečora pečich. A v Česku tam se popodňu na pucioch na předstejně klankodživadva přeprošení v Motkoje, tam maja narodže abo na tverdži z Nepola Jakubecec sređovikuski kunstydženja v Kuluje můžeče ješarjama ješakam na turnire konjaco športa palce tvočič při vůlkým hače nímskych bázlicach a tež veradvorju maja ryborský svědžen a tež poskytky za vás a malým holešu je zče pot tom juce napríklad na nazemský svedžen přeprošené co a svojba vězo. Tam čaká na všetkých písané program. A dokaj mohli se ještě takhle voličeť, to zoniče tu nedám.

pisane kaž nazema je kunstudentski program. A tak zahaji so dženca krabotovi tydžin ve čornim komcu, žež je s dobom tež domku, Anka. Ve hitku tam maja dvoru svedžin a volnočasne turnir v nimskih bazlicach, rubarski svedžin při vulkim hače, haj a vinu a spevne svedžin maja piskecach vod večera 18 hodžin. Haj lica su se znova přeprosili tajku pravu, česku, kapavu, cymbalu a muzikatorika a dujarska kapava kmeluanka tam tež budže zahudžič zastup inkluzivne šklince vina fači při večerne kase 15 euro. Haj ve hodžiju tam zmeja dženca večer 6.00 na zemski koncert s korom Budešin Dunkruč a to na česč Jurija Pilka. Ve hodžijski cirkvi dženca večer 6.00. A cíl leta existuje mestem Vužičanska rapsodija a dole chcedža vosvečič pokazaja svoj program a to prini kruč dženca večer na posedmich v Budeskim serbskim ľudovom ansamblu a potom ďalší raz jutce po podňu štyrioch na samsnym miestne. Juhu, floppy dolls sú zase tu. Tole môžete si vobladať ve Kruščicach, ve tamnejšej jednoče. A to večer na po 8. Poľadáme hýža raz celé skrutka na jutcišu nedelu, to sme ja ve Smečkecach zase Zmije puščine od popodňacioch za Benčec svarským dvorom a sovie zosudajatý šlica za sosvodne

0: Srpska zakladna a srpska vyša šula budušine vosvědčí te lica a te štele dny vo sebe svoje 80-letne obstače. My však sme so jubilej čera a tež začera, čím hižo venovali, Matejo.
1: A ja to nie je jedno je svedžen, ale nedom cove svedženský tydžen. Šulokky a šulori osu so ze staviznami svoju šulu zabierali, bychu na exkurziach po covem budušine popuču a sú tež šelaké projekty přijotovali. A k zakončeniu mejachu potom štvortk zhromadne svedženie na šulskim dvore. Přitom predstaví sa tiež nový svojský šulský hit My sme budiske. Nastav je zhromadne so šulakami a šulariami, srbským ľudovým ansamblom, skupinu Astronaut a ešte ďalšími partnerami spieva titul Helena Wagnerec. A k tomu maja miestem tiež hudobné video na YouTube, takhle to klinčí.

Dženca šak je džen nemske jednoty a štož se docela předstajč nemože, kak je napríklad Budešin tedy po politické zmene vupadal a tež ešte z džela leta potom, tun muss se napríklad raz vobladač filmčk, kýž je kraužit svojba ze židova ve Budešine z počátk novembra v leče 1901 a 1901 natočila. Tedy je so tuta svojba napuč podala ze z videokameru, kotruž je se takrec nedom po zmenje popšala, když tak chceš. Ze židova džišu potom hore na Garborsku do města přes Bohatu, Lausku do Staroměsta a šitko to jsou ze z kameru zapopadneli. Šitko dokumentované. Z džensnišo vida nemože si tole scvajac predstajíč, tyž tole takle vidíš, rozpadanky kajš po vojne. Tyž vobladajče si dokumentáciu Bautzen Rundgang November 1991.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Cish.
1: Dobar ranje. Sakski minister za obsvet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona Zetkau, zobe so z nimi vo aktualnych temach rozmovjau. Nukničanske baratce diskutovachu mjezdrujim, kak moža ratarjam birokratiske zadžoki voložič. Tež vo vysokých pačiznach za čirivo, nojenských postajeniach, nízkých pačiznach za mloko a vo zminach hojntverským pravie, što iš nastupa celine veľko, voni diskutovachu. Do toho by minister von Breitenbuch Ročdeku Reince a smolic biostatok Nuknice opytal. Kak moža menšinové rieče, tež ve vukovaniu a povovanským živeniu svoje krute miestno vopkovač, a kak moli šule, předovzača a menšinové zromadženstva přitom romadže dživač, s tutými prašeniami zabieraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8. letnom skáčovaniu minenoch dňach belgijským Eupenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Džisvalková a referentka za modžinu Maria Teresa Kraužic ste Serbo na seminárie zastupovali. Tak podbieraja Serbia na mluvu FUN, zo maja sa menšinové reče, ľadajo na vukubvanie, ve odpovedných krajach lepie zapšieč. Bivej vodže sú čera zanirované vobedlarské dvorniščo za sobotu rili. Pomnik o škitanem tvárie sú niecko tiež miešťanská biblioteka a rumnosť za zariadovania. Tak skyči so prichodne tiež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem vostane dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažíru. Od konca leta 2020 sú bivej vodže tvárili, pričímž by otvorenie dvorništa po pravom hižoloni plánované, ale miezdrujím sú tvárske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je pretvor pvačiu, zviazk a krajzakská stejung z fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. V čornom Krumcu zájí sa dženca na areálu krabatového mna bihu domkovanky s dobom tiež krabatový týdžin. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosči přichodných dňach na najšelakoriše zariadovania regionie mies Vojarecami, Kamencom a Budešinom. Usmierjene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvúrečnosť, kultúru a zromadnosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúte v obstatk programa. Krabatový týdžin odmiela sa hižok 5. razy, tež leca zaso pod kmocistvom krajného rady Udavičaza. V Bluniu má sa rajkaniščo pestovanie, vopšielne přetvárič a rozširič. K tomu je sa gmenská ráda, gmenu Halštruska Hola, znova uznava. Projekt celkonne niečo 80 000 eur pváči, z čoho so 70% z líderového programa spichuje. Plánovanské a tvárske dživa převzá firma z okoline. Miezdrujím tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom nastane, travník, poty a vovoženia sa ponúvia. Najpozdžišo k letu meji maja tvarske dživa zakončene byč. A to bych u naše džensniše povisče, kýž namakače tež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj pomalu počína so svunco tu Budešinie přes močele předrievač a by u dopodňa so močele potom kompletne zminu. Svunco nám hač do večera svieči pri maximálne 22 stopňach. Júce zaso viacem ročelo, co ve džen dovo, dále pak převážne sucho, maximálne 20 stopňov.
2: V našej bližšej okolíne, štož vopkát nastupa dere upada, štož pak je snano, tam rune popuču na B6, špole vysoké, a vodpoč kúdo Rosendorfa, tam je kolesovarský korzo popuču, tam po takým kečbu, mes vodpoč kúdo Rosendorfa a vysoké nem 20, to je před drežanami. Štyri, bona počasačiš.
0: Srbský rozvoz.

0: Předvečer dženskeho dňa jednoty Nimskeje je sakski minister za wobswět a ratarstwo potajkim Georg Ludwig von Breitenburg wužiju so by wólbny w okres Elen Jenschec wopytał a z ludźmi w tak menowanej krajnej rozmowie wo wszelakich temach poryczał. Potem so by róć Surabie Reince a Bohansko Čuarja v Jedlice vopytau zauži do Nuknice, tam džeše na vopyt na Smolic Tatok a potem na rozmu do baraky, džeš by Bettina Wenderotova za nás podla.
1: S dupkom na půl osmich so zaposvanča strony CDU sakským krajnym sejmie Elen Jenschec pozběny, so by dvůrečně nimale posta hosči vítala, když byšu si večer za rozmu s ministrom rezervovali. Mez nimi převážně ratario a hajnice a s dobom další zajímce. Jako so Georg Ludwig von Breitenburg predstaví, nedom všetké nejasnosť, že publikum je zvatkuje, kak da netkostumi von Breitenburg z Bukovca zvisuje. Daloko přivúzne z nimi je, tak poveda. Před 200 letami so svojbne linie rozhauškuja. Jeho ratarský závod Koren Zále Supola Lipska naveduje miestom jeho manželska, z ktorých má 6 dzieci. A tak stajú zájimcu svoje prašenia muži z praxe, zvisčí tiež ratar Marko Smoa.
2: To by ja zájmo, ale on je ratar, to je opravdu za nás ratar, to je veľký plus. On vie o čom reči, no? Ale on sa ja zájmo, to so, je téma skut, to je celé vážne téma do príchoda. A to je nitko vrátce, by ja zájmo, že tak veľa ľudí boli, no, a že všelaké témy boli, viacero smeru, a to je mierne odbežo, ja vycovne.
1: Témy sahachu od přírodoškita přes alternatívne energie, drohé pfáčizne za diesel, tuňu pšencu z Ukrajiny, celenie veľká hač k tovaršnostno-politickým tvarnišťam Nemske. Navoda Radvorského ratarského závoda Štefan Trips napríklad předniese konkrétny problém, že vo rozšírenie přírodoškitnej končiny okolo Vučinského hata, kýž má so vo ďalší hat vutvarič a rozšírič. Vun vopskoži špatný zvisk s krajnoradným záriadom a katastrofálnu komunikáciu mes záriadom a gmenu. Minister von Breitenburg přilubí, že chce so tutým nastupaniu vobonič. A tež téma veľk, ktoráž so hižo leta dlho diskutuje, přinže čera nablido. Hajnik Michal Brezan.
3: Nahaj, akože prátia noa, že tým veľk do jachtrechta sa bunučíšo, a s tým mamo mu tú možnosť jeli na ministerium to svobodne na to veľká ticelač. To je pa šetceště je na dlho doba predáč smimo mu na to veľká ticelač, a jendu by to zvěštit, že tu škodu činil, po něho ve věstých vobukách, ta hojentva na to velká možná. Jeli mají tu dovolnost.
1: Krok dále potajkým po měněniu Hajniku a tež ministra von Breitenbucha městem jsou, štož celině velká nastupa. Největší čas, dodá Michal Brezan.
3: A my to vidíme na naše natury,

0: Včera viacore raz v uzbienu. Ale kak? Marko smoa.
1: Tu začiš, jo, so on má konkrétne musle a on sejte še što zmenič. Also, on jo jen, schon jen muž, nic jen svo, ale ja se musím, tu bude ti nešto zmenič. Hač mu šo docpe, to je da dvoja vec.
2: Ale prinja kroče ve formie rozmowy votorene vucho za ratariu mič je potek im zčinene a to si zajmce čera ve nuknice jara vážachu. Bettina Wenderothova je rozpravljala.

to što doživić možete dženca jutce, konc tydzina potekim, pisane program, a to možete se napšikvat a mestrujem dojeć na Domkovanku do Čornokumca, a s dobom zahají so s tym tež krabatuje tydzień štujce, konkretne programuje dybki se bliže vobledač, nech polada na internetu stronu krabatuho tydzienia. V jítku je dvorový svědčin a volnočasný turnír. Němské pázlice mají rybarský svědčin při vůlkým hače. Vínu a zpěvný svědčin mají tež pěskecach dženca večer šestčiš. Vínu a rybarský svědčin na Jakubec tvrdí z němotkuje. V kulově potmí se peča pečesaty ješanský a skakanský turnír. A nazemský koncert s Kurom Budešin na čest Jurija Bilka doživiče dženca večer šestčiš v cirkvi v Hodžiju. Do smičkec přeprosivonju ovo bora dženca hižo od 15 hodin a štušce si vesove a živé program vůžičanské rapsodie vobledat tu nepřeprošené dženca pak naposledmiš do budeského Sapskoludo ansambla pak jutce potom nedželu popodňu štyrioch na samsne miestne. Juhu, floppy dolls sú zase tu a vobledač môžeče si tuton program zabavjace, zveselace, dženca večer na povosmech ve kruščanské jednoče.